hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Dobrovolníci na Brněnsku začali budovat přehrady a to proti suchu samozřejmě, i to probereme teď na Vlně krokodýla. Dobrovolníci začali tento týden v reakci na extrémní sucho v lokalitách v okolí Tišnova a to tady u nás na Brněnsku a Velké Bíteše na Žďársku budovat přehrady na lesních melioračních strouhách. Cílem je navrátit vodu do krajiny. Potvrdil to jen skalník z hnutí Duha, které akci uspořádalo. Tak doufejme, že opravdu tomu tak bylo. Díky jim za to, všem dobrovolníkům, kteří si mákli a myslím si, že si mákli dost. Pošleme jim další hit od nás krokodýla.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Práce na vozovně ve Slatině nadále pokračují, pěkně se to mění před očima, i to probereme teď ve vysílání Krokodýla, protože možná jezdíte kolem a sledujete to. Ano, rekonstrukci vozovny ve Slatině mohou kolem jdoucí Prňané v těchto dnech sledovat přímo v přímém přenosu. Stavba totiž postoupila do fáze, kdy se areál mění před očima. Dělníci montují konstrukci nové haly pro trolejbusy, hotovo má být v polovině roku 2028. Tak, nejenom dopravní podnik se na to těší i my. Teď my si všichni užijeme další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Dva. Nos.

0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Dua Lipa na rádiu Krokodýl těsně před 7 hodinou raní v neděli 16. srpna posloucháte Krokodýla a z víkendové snídaně. Krásné, dobré nedělní ráno přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša, také více nového. Co se dozvíme ve zprávách?
1: Centrum Brna zaplavila krojovaná chasa. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. na Krokodýlu další hity budou Backstreet Boys. Přidá se také Luis Fonsi a Demi Lovato. A nenechte si ujít ani Miraj. 7. hodina na Krokodýlu, to je také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno a dopoledne dnes je většinou skoro jasno nebo polojasno, popoledni od západu přibývání oblačnosti na oblačno a večer se s malou pravděpodobností může objevit i nějaká ta přeháňka. Dnešní odpolední teploty, ještě horší než ty včerejší, 34 až 37 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum Brna včera zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí. Společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí Svobody zatančili moravskou besedu. Završili tak několikaletou snahu o obnovení krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí od Bosonoch po Žabovřesky. Vysoký stupeň nebezpečí vzniku požárů platí od včerejšího dopoledne téměř v celém jihomoravském kraji. Výstraha meteorologů platí až do zítřejšího poledne. Odborníci zároveň varují před silnou zátěží způsobenou vysokými teplotami. V Maďarsku začaly během včerejška kontrolovaně potápět dva vlečné čluny u jaderné elektrárny Pax, aby se tím zvýšila hladina Dunaje, jehož voda slouží ke chlazení reaktorů. Odborníci nakonec k potopení nepoužili kamení, ale vlečné čluny pomocí čerpadel plní vodou. Fotbalisté Olomouce zvítězili ve čtvrtém kole první ligy na Slovácku 2-1 a zaznamenali druhou venkovní výhru po sobě. Sigma neprohrála v nejvyšší soutěži s týmem z Uherského Hradiště po 9. v řadě a v neúplné tabulce poskočila na 4. místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. S omezením počítejte na D1 mezi 226. až 228. kilometrem. V obou směrech budou probíhat práce údržby. Pokud máte další informace, zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 hodině, neděle 16. srpna a v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli zjistíme, kdo má svátek, kdo narozeniny nebo jaké můžeme slavit výročí, tak si na to počkejte. Hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty, člověk?
3: Hej, Fonsi.

0: narozeniny slaví herec Jan Vondráček a 47. narozeniny slaví také Ondřej Ládek. Pokud nevíte, kdo to je Ondřej Ládek, tak když řeknu Xindl X, tak už určitě budete vědět.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
1: Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Zajímají
1: nás. Možná jste si všimli, že brněnské zastávky oživily příběhy. Pokud tu vystupujete na nějaké zastávce a přemýšlíte, jak dostala svoje jméno, tak se to možná brzy dozvíte. V Brně se totiž rozjíždí projekt zastávky Kdo a proč. Na zastávkách postupně přibývají informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvů. Jako první přišla na řadu celá tramvajová linka číslo 1 s 35 zastávkami. Takže stačí, pokud budete čekat na jedničku, když mrknete na ten sloupek, aspoň tam jsem tu ceduli objevil já, no a dozvíte se, co je to za zastávku a proč se také jmenuje. Co na to říkáte? Líbí se vám tenhle nápad? Ptali jsme se na vás, našich posluchačů.
2: Je to určitě dobrý nápad, akorát možná větší osvěta by to chtěl, že já jsem o tom teda fakt nevěděla, no.
3: Tak už víte.
2: Tak je to super.
3: Co na to říkáte vy?
4: Já to slyším poprvé od vás a až na to narazím, tak si to ráda přečtu a taky ještě i mezi dovolenýma a výjezdama jako z města, tak jsem ještě neměla šanci to postřehnout.
5: Já jsem to už viděl a velice jako jsem to obdivoval.
6: Viděla na Husický zrovna, to se mi to hodně líbilo.
7: Aspoň i turisti dozvědou, co tady je ve skutečnosti, protože to není jenom pro nás, pro Brňáky, ale je to taky hlavně pro vás, pro turisty.
1: Tak to jsou vaše názory, že na zastávkách přibývají informační tabulky, díky kterým se dozvíte původ jejich názvů. Já jsem to objevil náhodou, netušil jsem to a velmi mile mě to překvapilo.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
8: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
9: rozpálená doběla.
10: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
11: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dobré ráno, milá David Stypka a Eva Farná. Dobré ráno, milí posluchači, dobré krásné nedělní ráno. Posloucháte Krokodýla rádio, které pomáhá. Pokud o někom víte, tak nám můžete napsat na pomoc@krokodil.cz. Rádi pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojmska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, jak dopadlo, tak bych chtěl požádat Radio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Radio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Radio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů. Jsem za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Ujelme vlák.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Moravu.
1: Metrokrýdl, Xindl X v blbým věku, anebo Ondřej Ládek, kterému je právě dnes 47 let, tak to jsme si připomněli narozeniny Xindla X a teď to, že vás osvěžujeme. A to se hodí, že? Teploty dnes opět až k 37 stupňům a to znamená, že byste určitě rádi potkali krokohlídku, která pro vás má nově každý den 103 limonád Zon od Malina. Na ty se můžete těšit a také se zároveň můžete vyfotit. S naším maskotem vozíme sebou krokodýla. No a takhle osvěžujeme a takhle se s námi radujete, když vás osvěžíme a fotíte s naším maskotem.
2: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
3: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
4: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
5: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka, je to fakt super.
6: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokodýla.
7: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili. A je to úplně bomba.
1: Tak takhle se osvěžujete s naší krokohlídkou a osvěžovat vás budeme i zítra. V pondělí odpoledne se na naši krokohlídku můžete těšit u Jakubáku v Brně, tak doufám, že se zastavíte.
0: Radio Krokodýl.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
9: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
10: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
9: Objevte zapomenuté životy a místa.
10: Více informací na štetl.cz.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Girls na rádiu Krokodýl ve víkendové snídani Krokodýla. Blíží se 8. hodina a je tu opět Míša, která prozradí, co je nového.
1: Já vás vítám a přeji pěkné ráno. Požár v brněnských Obřanech. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8. hodině budou Venga Boys. Také David Guetta, Alphaville a Ava Max. A z českých hitů se můžete těšit na Pokáče.
4: Život prostě občas není fér.
0: Podíváme se také na to, jaké nás čeká počasí a jaká je situace na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna aktuálně téměř 19 stupňů, Troubsko to hlásí 15 stupňů, zatímco v Tvarožné je přes 22 stupňů. To jsou aktuální teploty pro tuto chvíli, ty odpolední 34 až 37 stupňů. K tomu dopoledne jasno až polojasno, během odpoledne bude přibývat oblačnost a k večeru se s malou pravděpodobností mohou objevit i přehánky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Požár trávy v chatové oblasti v Brně Obřanech včera zasáhl a zničil 6 chat. Větším škodám zabránili hasiči, kteří při zásahu využívali také vrtulník. Škoda je přibližně vyčíslená na 5 milionů korun. Záchranná služba ošetřila chataře se středně těžkými popáleninami. Zranili se také dva hasiči. V Česku je na prodej železniční trať. Prodává ji Správa železnic. Měří asi 5 kilometrů a leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Cena činí skoro 30 milionů korun. Tamnější starostové přemýšlejí, jak nabídky využít. Například u Dubňan na Hodonínsku jezdí po bývalé železnici šlapací drezíny. Úřady na Sicílii včera snížily stupeň výstrahy před erupcí Etny a letiště v Katánii. Jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila. Obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená nebo odkloněná. Ani nejvyšší naděje české výpravy na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem 5. místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýla nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Omezení na D1 mezi 171. až 162. kilometrem ve směru na Prahu. Dávejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby a mezi 226. až 228. kilometrem, tak tam je obousměrně omezeno. Probíhá tam údržba. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 8. hodině se na vás chystá krokodýl cestovatel. Vyrazí do jedné jihomoravské obce, která se nachází v srdci národopisné oblasti Podluží. A pokud je poznáte, tak pro vás máme dvě vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Se s tou břitvou je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými se vydáme do školky v Žabinách a budeme zjišťovat, jak jsou na tom se znalostí řemesel. Ptáme se našich zlatíček, co dělá svářeč?
2: Vyrábí nářadí a taky něco kovového.
3: On svádí. On svádí nějaký věci, třeba kladivo nebo hřebíky.
4: Železo, nebo myslím, že může i rozbít kameny na písek.
5: Vyrábět skleněné věci, jako třeba tyhle vanky.
1: Tak zajímavé názory. Někdo myslí, že svářeč pracuje se železem, někdo, že se sklem a někteří si myslí, že svářeč dokonce i svádí. To si myslím, že je taky docela možné. Máme 8 minut po 8 a další hity na Krokodýlu už za chvíli.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Právě teď jsem uvolnil linku 603 103 103. To proto, abychom společně mohli vyrazit do jedné jihomoravské obce, kterou když poznáte, tak pro vás mám dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Nenechte si ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Mistrovství Evropy žen ve volejbale a vstupenky jsou tu pro vás připraveny, pokud poznáte tu obec, která se nachází, jak už jsem říkal, v srdci národopisné oblasti Podluží. Táhnou se tam vinice, sady a lužní lesy a na tomto místě, kdy se stávalo rozlehlé opevněné hradiště, jedno z center Velké Moravy, dnes se tedy jedná o jednu z nejrozsáhlejších slovanských archeologických nalezišť České republice. Kromě toho v té obci najdete i tradičně malované domy se slováckými ornamenty a má i dlouhou vinařskou tradici. Okolím také vede řada vinařských cyklostezek. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin? Haló, haló? Slyšíme se? Tak, vypadá to, že někdo na lince je, ale nechce se mu mluvit. No, dobrá, nedá se nic dělat. Dáme šanci dalšímu. Zavolejte si 603 103 103. Jihomoravská obec v národopisné oblasti Podluží, jedno z nejrozsáhlejších slovanských archeologických nalezišť celé České republice. Tradiční malované domy, slovácké ornamenty. A pokud jste tam byli, tak určitě víte, že tahle obec stojí za návštěvu. Tak volejte 603 103 103. Linka je vám k dispozici.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Krokodýl cestovatel.
1: Představili jsme si jihomoravskou obec, kde jsou vinice, sady a lužní lesy a kdo pak je tentokrát na lince. Haló, tady Martin?
2: Tady Milan.
1: Milane, odkud voláš?
2: Ze Sentic.
1: Ze Sentic, tam tě zdravíme. A tak, jaký je ten tvůj tip na obec, kde bylo rozsáhlé opevněné hradiště a teď je tam teda nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště?
2: Myslím si, že jsou to Mikulčice.
1: A myslíš si to naprosto správně? Ano, podle čeho si to poznal? Nebylo to úplně jednoduché.
2: Bydlel jsem 3 dny na Hodonínsku a do Mikulčic jsem jezdil ještě s rodičma a tak dále.
1: Takže teď se ti to vyplatilo, protože získáváš 2 celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen. Tak uvidíš na vlastní oči mistrovství Evropy žen ve volejbale 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Velká gratulace.
2: Jo, děkuju.
1: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásnou neděli a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Krokodýl. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Ahoj krokodýle, tady Monika. Mám kolegyni samoživitelku, která je v tíživé životní situaci, má dluhy a výživné na syna dostává sporadicky. Její syn Honzík v září nastoupil do první třídy. Maloval mu pokojíček a chce ho postupně zařizovat. Tak mě napadl krokodýl, rádio, které pomáhá. Kolegyně by uvítala zařízení do dětského pokoje, udělalo by to radost nejen jí, ale hlavně malému Honzíkovi.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a malý Honzík už se těší z nového pokojíčku.
1: Když jsem to kolegyni řekla, měla velkou radost. Díky krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás. Brno má svoji náplavku krásnou. Žije si vlastním životem. Přes den, když jsou ty vedra, možná by to chtělo trošku více stínu, ale po večerech je plná lidí, které, jak říkám, vyráží na procházku, po sedětu vody, anebo třeba do jedné ze tří nových kaváren. A nás na Krokodýlu zajímá, jak se vám nová náplavka líbí. Už jste ji navštívili a co říkáte na její proměnu?
2: Procházela jsem okolo té náplavky, je to tam krásně udělaný. Jenom se tam potřebuji zastavit a ten čas si na to udělat.
3: Já bych říkala, že je to pěkný, ale chybí mi tam ta zeleň, ale to bude trvat, než to tam doroste.
4: Líbí se mi to hodně, přijde mi to jako dobrá příležitost na výlety na kole a tak.
5: Mně se líbí moc. Podle mě to tady v Brně chybělo, něco takového.
6: Já si to taky myslím, je to tam příjemný, je tam hezký a večer už to tam žije, tak to je super.
1: Samé pozitivní ohlasím a my s vámi můžeme jen a jen souhlasit. Skutečně nová náplavka se povedla, stojí za to ji navštívit, pokud jste tam ještě nebyli. Třeba na kole, na bruslích, anebo jen tak na procházku, anebo na posezení u vody, tak si to užijte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
11: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
10: A mytí oken?
11: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
12: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
13: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
14: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
15: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
16: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
15: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
17: Rádio Krokodýl.

0: Lavici na rádiu Krokodýl ve víkendové snídani před 9. hodinou v neděli 16. srpna pro vás má Míša připraveny na 9. další zprávy.
1: Já vás vítám a přeji pěkné dopoledne. Grilovací místa na brněnské přehradě jsou uzavřena. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ty největší hity z 90. let každý den na Krokodýlu po 9. hodině, tedy i dnes Coolio. Kylie Minogue a také Cher. 9. tu bude za minutku, máme pro vás připravenu také předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dopoledne by dnes mělo být skoro jasno, případně až polojasno. Popoledni bude od západu přibývat oblačnost, na oblačno až skoro zataženou a k večeru se s malou pravděpodobností můžou objevit i přehánky. Dnešní odpolední teploty 34 až 37 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli vysokému riziku požárů platí zákaz grilování na veřejných místech u brněnské přehrady. Opatření souvisí s vyhlášením zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celý Jihomoravský kraj. Veřejné grily u přehrady tak zůstávají až do odvolání mimo provoz. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 500 000 žáků, tedy o zhruba 1 400 méně než v předešlém školním roce. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. V datech jsou zahrnutí ukrajinští uprchlíci. Školáci se do lavic vrátí v úterý 1. září. Lichtenštejnský vládnoucí rod včera oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na knížecí trůn. Dědicem se tak stane nejstarší potomek bez ohledu na to, zda půjde o muže či ženu. Alpské knížectví je tak poslední evropskou monarchií, která dosud ženy z nástupnictví na trůn trvale a zcela vylučovala. Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v USA vítězstvím. Nasazená šestka, jež měla na úvod volný los, ve druhém kole porazila 2x6-3 Katie Bouldrovou z Velké Británie a připsala si první výhru od svého premiérového grandslamového triumfu v All England Clubu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu, která se stala na D1. 195. kilometr ve směru na Vyškov. V místě zúžení se srazilo osobní auto s motorkou. Provoz je tam částečně omezen, takže počítejte s komplikacemi i zdržením. Opatrně na 194. kilometru D1 směrem na Prahu. Tam je odstavené porouchané osobní auto. A odstavené auto také na 220. kilometru směrem na Vyškov. I tam projíždějte opatrně.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2 minuty po 9. hodině, na Krokodýlu už pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let a chystáme také další slovíčka z brněnského Hantecu. A pokud je poznáte, tak pro vás máme vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou, tak si počkejte na výzvu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Další slovíčka z brněnského Hantecu pro nás připravil Honza Ženek Hlaváček a pokud poznáte, co znamenají, tak pro vás máme fantastický dárek. Vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou. Uskuteční se 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské. Je to fotbalové utkání HC Komety Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Na místě bude také bohatý doprovodný program a vystoupí

0: Já volám ze Střílek.
1: Tak zdravíme do Střílek. Jakou máš neděli? Chystáš se někam k vodě nebo jenom ve stínu odpočívat?
0: Jo, jenom odpočívat dneska, u vody jsem byl včera.
1: Jo. Ono má být skutečně hodně horko, tak raději někde pěkně, aby na tebe nepražilo. Ale pak možná vyrazíš 28. na fotbalové klání charitativní akci Kopeme za modrou. Co by to tak mohlo být? Povařit budku. Chceš nápovědy?
0: No, přemýšlet, hodně přemýšlet.
1: Hodně přemýšlet, tak uvidíme, co na to řekne Žanek.
2: Povařit budku znamená zapřemýšlet mě tebe ten jeden.
1: Ano, je to, jak říkáš, zapřemýšlet nebo hodně přemýšlet, to je povařit budku a ty 28. srpna vyrazíš na charitativní akci Kopeme za modrou. Gratuluju, vydrž na lince, abych si tě mohl zapsat, přejeme krásný nedělní den, ahoj.
0: Ahoj, děkuju.
3: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Koupáku. Dnešní odpolední teploty až k 37 stupňům. Jak přežít tyhle vedra? No, nejlépe někam k vodě a ladit u toho krokodýla. Můžete vyrazit třeba na Kraví horu, tam vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy na opalování a odpočinek a samozřejmě krásný výhled na Brno. Teplota vody je tam aktuálně 23,5 stupně a otevřeno je od 9. až do 21. hodiny.
1: No a nebo taky můžete navštívit koupaliště Královo pole Křižíkova. Oblíbené letní koupaliště nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a zázemí pro rodiny s dětmi. Samozřejmě nechybí travnaté plochy, kde můžete natáhnout deku a užít si tak letní pohodu.
0: A pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, tak můžete vyrazit na biotop Brno jih. Voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté plochy na relax a zahrát si tam můžete třeba beach volejbal. Dnes by voda měla mít teplotu 24 stupňů, takže plavky, ručník, něco studeného k pití a hurá k vodě s krokodýlem.
2: Radio Krokodýl.
3: Krokodýlí zvuky, pravdivý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz

0: Dario G na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. Máme za minutku 9:30 a teď se vydáme do škol, které omezují telefony. Krokodýl jim fandí. Tak jaká další se k tomuto připojila?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Hana Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky, a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Pokud jste šli o víkendu přes Svoboďák, přes centrum Brna, tak jste možná viděli něco, co jste tam teda ještě určitě neviděli, protože Brno o tomto víkendu poprvé v historii zažilo celoměstské hody. Program začal na náměstí Svobody v postavením Hodové máje, tancovalo se v krojích, k poslechu hrála cymbálka, představil se také průvod stárků a chas z 23 brněnských městských částí. My jsme byli u toho, aby, aspoň někteří z vás také, tak jsme se vás ptali, co na to říkáte?
3: Líbí se nám to.
4: Jdeme se podívat, vyzkoušíme to a uvidíme.
3: Super.
5: Jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty teda lidce nevymyšlejí.
2: Hody na Svoboďáku, atmosféra neuvěřitelná. Pokud jste byli u toho, tak doufám, že mi to potvrdíte. Poprvé v historii Brno a celoměstské hody. Do oslav se zapojili například Bosonohy, Bohunice, Černovice, Chrlice, Komín, Královo pole, Líšeň, Medlánky, Slatina, Tuřany, Žabovřesky a nebo třeba Židenice. Parádní akce.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
9: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
8: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
13: Zase nudná oslava nebo team building.
14: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Datart pořádá Maxi Výprodej.
17: Cože? Maxi Výprodej?
16: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl.
0: 99. It's my. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Bomby na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. 10. to bude ale za okamžik a tak je to opět Míša, aby prozradila, co je nového.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Kometa odstartovala sezonu vítězně, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině nabídneme Katy Perry. Bude i Neil Diamond a Two Friends. Kabáti se vydají na sever. Za minutu bude 10 hodin na Krokodýlu. Předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
4: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pěkně nám ty teploty stoupají. V centru Brna už máme 27,5 stupně. Během odpoledne na jihu Moravy 34 až 37 stupňů a k tomu dopoledne většinou skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a k večeru se můžou s malou pravděpodobností objevit i přehánky.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. A to i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren. Spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200%. Česko čekají poslední hodiny extrémních veder. Dnes bude přes Česko přecházet studená fronta, se kterou přijde výrazné ochlazení. Bude také pršet a objevit se mohou i bouřky. Plošnou změnu počasí meteorologové očekávají až zítra. Zatímco jih Evropy sužují vedra a požáry, Baltské moře poskytuje příjemné ochlazení. Na některých místech je ale koupání v těchto dnech nebezpečné. Vody Baltu totiž pokrylo rozsáhlé pole zelených sinic o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Jedná se o tak obrovský koberec sinic, že je možné jej spozorovat i z vesmíru. Kometa odstartovala sezonu vítězně. V nové horácké aréně v Jihlavě porazila domácí Duklu 3-0. Hned dvakrát se prosadil Kristián Pospíšil. Třetí branku přidal Andrej Kolár. Kometa tak svůj první zápas zvládla nejen vítězně, ale také s čistým kontem. Zápas sledovalo více než 5300 diváků.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl. Pozor na nehodu, která se stala na trase z Veselí směrem na Kyjov. Na průtahu Bzence se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Také ve Žďáru v Dolní ulici havárka dvou osobáků. Zdržení je tam nárazové a opatrně na D2. 47,5 km směrem na Brno. Tam dávejte pozor na porouchané odstavené vozidlo.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: desáté hodině Krokodýl cestovatel na rádiu Krokodýl přinese další tip na výlet. Tentokrát vyrazí na jedno návrší, kde se odehrávaly velkolepé historické události. A pokud ho poznáte, tak pro vás máme dvě vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: kdybychom vyrazili na sever, tam bychom se nejspíš ochladili, možná i osvěžili, ale pokud na sever stejně jako já právě nevyrážíte, tak se můžete osvěžit s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Naše krokohlídka vyráží za vámi do ulic Brna a na jižní Moravu, abychom vás osvěžili. Máme pro vás každý den 103 limonád Zon Malina. A můžete se také vyfotit s naším maskotem, který vozíme sebou. U krokodýla je vždycky veselo a také se osvěžíte. A jak to tam vypadá?
2: Krokohlídka osvěžuje na hlavním nádraží.
3: Děkujeme za Zonku. Tady v těch teplých dnech je to super.
4: A krokodýle.
5: Děkujeme za limonádu.
6: Měli jsme hodně žízeň, vedro.
7: Ahoj, zdravím Radio Krokodýl, chtěla jsem jim moc poděkovat, dneska jsem v Padovci poslouchala Radio Krokodýl celý den a hráli úplně super, takže díky moc.
8: Děkujeme.
9: Děkujeme za pití.
0: Takhle děkujete a osvěžujete se s

0: Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Máme 3:15 a na Krokodýlu pro vás máme tip na výlet.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Krokodýl cestovatel.
0: Krokodýl cestovatel po celý víkend přináší tipy na výlet a teď jsem odblokoval linku 603 103 103, abyste spolu s námi mohli vyrazit. A pokud to místo, které vám představíme, poznáte, máme pro vás 2 celodenní vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Můžete být u toho a teď se vydáme na jedno návrší, které určitě stojí za navštívení a leží v katastru obce Podolí.
3: No a je známé a historicky ceněné místo památné bitvy, které bylo polním velitelským stanovištěm francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta, který odtud vydal 2. prosince 1805 v 8:30 hodin rozkaz k útoku na Pratecké výšiny.
0: Je tohle významné návrší je do jisté míry umělou mohylou z hroby z období stěhování národů z 5. a 6. století. Odtud se otevírá pohled na převážnou část slavkovského bojiště.
3: No a válečné události připomíná památník v podobě kvádru z roku 1930.
0: A kdo pak se k nám do studia dovolal jako první? Haló, tady Martin.
4: No, dobrý den, tady Eva.
0: Dobrý den, Evo.
3: Dobrý den.
0: Odkud voláte?
4: Ze Slatiny.
0: Ze Slatiny.
3: A tak to je kousek.
0: Jak si užíváte nedělní den? Máte nějaké plány zajímavé?
4: No, tak teď jsem tak nějak pouklízela zlehka, pak jdu synovi na oběd a pak se uvidí. Pak asi budu odpoledne trávit s vnučkama.
0: Někde s vnučkama, někde u vody anebo ve stínu, alespoň když mají být ty vedra.
4: Ano,
3: takže klasický, klasický nedělní relax.
0: Jak se jmenuje to návrší, které jsme představili?
4: No, myslím si, že je to tady kousek od nás, že se jedná o Žuráň.
3: No super, ano.
0: Je to přesně tak, jak říkáte. Je to Žuráň a vy díky tomu získáváte 2 celodenní vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale. 27. srpna na brněnském výstavišti. Určitě budete super u toho. Gratulujeme.
3: Gratulace.
4: Jo, díky.
0: Vydržte na lince, abych si vás mohl zapsat. Přejeme krásnou neděli a zas někdy naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Radio Krokodýl.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Radio Krokodýl. Martin Slámana.
5: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
6: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
5: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
6: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
5: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
13: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
14: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Yeah.
9: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Kamila, jsem ze Slavkova u Brna. Je mi 42 let. Pracuji jako zdravotní sestra a mám kolegyni, která má dceru s diagnózou spinální svalová atrofie. Esterka si moc přála powerbanku, která jí usnadní život ve škole. Bohužel maminka nemá moc peněz, proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Esterce novou powerbanku zajistil.
1: Když jsem to Esterce řekla, měla velikou radost. Díky, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na rádiu Krokodýl na lince 603 103 103, kterou jsem uvolnil proto, abyste se mohli jako první dovolat. A komu se to podaří a správně tipne krokodýlí zvuk, tak ten získá 116 200 korun. Tahle částka aktuálně připravená. A kdo je na lince? Haló, tady Martin.
2: Ahoj, tady Jana.
1: Ahoj, Jano. Odkud voláš?
2: Z Brna.
1: A jak si užíváš neděli? Máš nějaké plány? Chystáš se někam k vodě?
2: Jo, jedu na chatu.
1: Na chatu. A tam se budeš svlažovat.
2: Jo, u bazénu.
1: A přežívat vedra. Poslouchej dobře krokodýlí zvuk. Tohle je on. Jaký je tvůj tip?
2: Myslím si, že by to mohlo být vymačkávání ledu. Takovýho to. Výrobník.
1: Z výrobníku ledu.
2: Plastovýho.
1: No, vymačkávání ledu, tak to by se hodilo v těchto vedrech. No. Tak schválně, co na to řekne náš arbitr? Vymačkávání ledu, ano nebo ne? 116 200 korun. Jaj, tak bohužel. Je mi to líto. Nebyl to správný tip. Třeba tě napadne příště něco jiného. Příště si můžeš zavolat, částka se zvyšuje. Tak krásnou neděli. Měj se hezky. Ahoj.
2: Díky. Ahoj.
3: Ještě ty vazníky. Potom kladivo a nářadí. Snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rav Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
8: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
9: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
8: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rihanna, Umbrella na rádiu Krokodýl před 11. hodinou, nedělní dopoledne zatem 16. srpna a v 11. se opět dozvíme, co je nového. Míše nám to prozradí.
1: Pěkné dopoledne. Centrum Brna zaplavila krojovaná chasa. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. odstartují hity na vaše přání. Shakira to začne. A záleží na vás, co si vyberete na lince 603 103 103 na lince k nám do studia Krokodýla.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy už se šplhají ke 30 a odpoledne bude ještě teplej. 34 až 37 stupňů předpokládají pro dnešní odpoledne meteorologové. K tomu polojasno během dopoledne, později přibývání oblačnosti na oblačno a k večeru se můžou s malou pravděpodobností objevit i přehánky.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum Brna včera zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí. Společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí Svobody zatančili moravskou besedu. Završili tak několikaletou snahu o obnovení krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí od Bosonoch po Žabovřesky.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Řeka Bílá voda v Moravském krasu je téměř bez vody. Zhoršující se situace a vysychající tůně vedou k hromadnému úhynu raků i drobných ryb. Úsek od mostu v Holštejně až po propadání v Nové Rasovně je nyní zcela suchý, včetně míst, která dříve odolávala. V Maďarsku začaly během včerejška kontrolovaně potápět dva vlečné čluny u jaderné elektrárny Pax, aby se tím zvýšila hladina Dunaje, jehož voda slouží ke chlazení reaktorů. Odborníci nakonec k potopení nepoužili kamení, ale vlečné čluny pomocí čerpadel plní vodou. Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole první ligy porazili Zlín 3-2 a připsali si prémiové soutěžní vítězství v sezóně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Nehoda na průtahu Bzencem. Tam se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Opatrně na D2 na 47,5 kilometru ve směru na Brno. Tam dávejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A pokud máte další informace, tak my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jako 11. začínají hity na vaše přání a ten první zahrajeme všem Jáchymům k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší a tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Shakira Zoo v hitech na vaše přání. Je krátce po 11. Já jsem Milan Krobot, no a na linci 603 103 103 hrajme podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a jdeme rovnou na telefon, koho tam zdravíme?
2: Dobrý den, tady Ondra.
0: Nazdar Ondro, tak co si dáme, komu to pošleš?
2: Golden a všem posluchačům Rádia Krokodýl a pro vás.
0: Dobrá, ještě nějaký vzkaz nebo toť vše? Dobře, tak se měj krásně, Ondro, užívej neděli, díky, že jsi s námi, zdravíme tebe, taky tvé rodiče. Užij si to a měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Hunter X Golden tady u nás na Krokodýlu. Hit za hitem, hity na vaše přání. Linka 603 103 103 je vaše, krokodýláci, abyste si i vy nechali zahrát váš oblíbený hit.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: No a na lince už taky zdravíme Evičku do Moravských Bránic. Evi, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
0: Tak co dáme, komu to pošleš?
2: Pošlu to sobě, tobě a vnoučatům. A dáme Věčný arm z Reggae Jenny.
0: Tak jdeme na to, užij si to, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
2: Tak ti děkuji, ahoj.
1: Rádio Krokodýl, hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Ashley Arms tady u nás na Krokodýlu Legendary v hitech na vaše přání. Linka 603 103 103 je vaše. No a půjdeme se podívat, koho pak tam zdravíme.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Tak zdravíme Krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady Tom Prigl.
0: Nazdar Tome, tak povídej. Love to hit you.
2: Tak samozřejmě mým synům Honzík Davidek, já to zkrátím, Brambožičkovi, Zdendovi, Krkovičkům, jo, potom Tetě a Patrikovi a bratrovi Danielovi a mýmu kocourovi a mýmu zlomenému prstu a ještě bych to chtěl poslat samozřejmě pro vás do rádia Krokodýl, protože jste super, jako jo?
0: Super, díky moc krát, zdravíme na Prigl, užij si to, už vám tam hrajem a měj se krásně, hezkou neděli, ahoj.
2: Díky, čau papa všem.
0: No a krokodýláci, zdravíme taky Ivanku z Chrlic, která chtěla nechat zahrát pro svého Mišáčka do Lišně, pro jeho rodiče a taky Milušce k narozeninám. Tak si to užijte, zdravíme nejen Prigl, ale taky Chrlice.

0: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. Doufám, že si užíváte nedělní dopoledne. No a my už zdravíme taky na telefonu Leonku. Leonku, ahoj.
1: Ahoj,
0: tak co dáme, Leonko, komu to pošleš?

0: Šarota a Karel Gott Srdce nehasnou, Tobě do rády a Krokodýl, Mamce a Vaše nikdo mě znaj.
1: Tak jo, co děláš dnes neděli dopoledne?
0: Půl na koupaliště.
1: No, tak si to užij, tak my zdravíme všechny koupající se dnes a už vám tam hraje. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý let.

0: Karel Gott, Charlotte Gottová, Srdce nehasnou tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a pokud byste si krokodýláci chtěli i vy nechat zahrát váš oblíbený hit, ať už do práce, či domů k odpočinku, k relaxu, nebo k tomu nedělnímu vaření, tak na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: na přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, jsme zpátky. Tohle byl Bruce Springsteen. No a na telefonu už máme další volající. Tentokrát je tam Janička. Janě, ahoj.
2: Ahoj.
1: Odkud nám voláš, Janí? Kde se ladí Krokodýl?
2: V nemocnici. Mám službu.
1: V nemocnici. A prozradíš, v které jsi nemocnici?
2: Bylo se mých bratří.
1: No, tam to moc dobře znám. Vždycky, když mám nějakou tu bolístku, tak tam jedu. Tak my tě moc zdravíme. No a co necháme zahrát a komu to pošleš?
2: Necháme zahrát sestričky s Klamárou a chtěla bych to nechat zahrát celé dnešní službě, celkově všem, kteří jsou momentálně v práci, nemocné kolegyni Jarušce a paní Staniční, která se momentálně někde užívá u vody.
1: Je. Yeah. Paní vedoucí je pryč, tak tam musí být veselou u vás. Ne, my vás moc zdravíme, přejeme samozřejmě klidnou službu, ať se vám tam daří, ať to všechno zvládáte. Užijte si to, díky, že jste s námi, no a Elán, sestrička s Kramárou, už vám tam hraje. Měj se krásně a ahoj.
2: Taky, ahoj, děkuju.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Lání a sestrička s Kramárou tady u nás na Krokodýlu v Hitech na vaše přání. Nejen pro všechny sestřičky k milosrdným bratřím, no ale taky pro všechen zdravotní personál. Moc vás tam zdravíme, ať vám to utíká.
1: Rádio Krokodýl a Hity na psání.
0: No a v Hitech na vaše přání míříme opět na telefon. Koho tam zdravíme tentokrát?
2: Zdravím, tady Lenka.
0: Ahoj Leni.
2: Já jsem původně ze Slavkova, ale jsou na chalupě, okres Prostějov, takže kousek
0: je,
2: dál.
0: Je, no tak paráda. Jaký tam máte počasí? Teploty už taky vysoko?
2: Teplo. Teplo fouká, ale je to fajn, ještě si toho musíme chvíli užít.
0: No tak jak říkáš, jsou prázdniny, je léto, tak je potřeba si to užít plnými doušky. Queenie, Radio Gaga jsou připraveni, komu to necháš zahrát?
2: Já to nechám hlavně pro moje dva kluky, kteří jsou tady se mnou a potom před chvilinkou vám volala pracovnice milosrdných bratří, tak já bych zase naopak chtěla pozdravit nejenom milosrdný bratry jako pacienty, ale pro všechny lidi, kteří mají teďka nějaké zdravotní problémy v létě nebo vůbec, ať se brzo uzdraví, kteří se musí být v nemocnici, ať to tam zvládnou a že všechno bude dobrý, že jim chci vzkázat, že určitě to všechno dobře dopadne a dávejte na sebe všichni pozor a mějte se co nejlíp.
0: Moc krásný
2: a jinak,
0: vzkaz.
2: Jinak pro všechny, kteří ještě mají prázdniny, dovolený, užívejte a potom nějaký šťastný návrat do procesu.
0: To se moc chtít nebude, no ale co nám zbývá. Tak zdravíme tebe, užij si ve Slavkově nebo na Prostějovsku taky, no a Queenie, hrajeme.
2: Díky moc, užij si to.
0: Ahoj.
2: Krásně, ahoj.

0: na přání.
1: Jsou to hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. Občas je to boj, ale Katy Perry připravená a komu je necháme zahrát?
2: Tak dceři Juči a partnerovi a tak všem tak do éteru.
1: Dobře.
2: A vás do rádia Krokodýl.
1: Nějaký vzkaz ještě k tomu nebo toť vše?
2: A toť vše.
1: Tak jo, jdeme na to, tak si to užijte, mějte hezkou neděli, díky, že jste s námi.
2: Taky, děkuju.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Katy Perry, no a v hitech na vaše přání na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
4: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
3: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Zase nudná oslava nebo team building.
6: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
7: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Jsou to hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, no a teď už z Brna zdravíme do krásného Chorvatska, tam se totiž válí někdo na pláži. Dorazil nám vzkaz, že zdraví z Chorvatska Zbyňa s rodinou z Modřic. V tuhle chvíli, přátelé, si užívají při poslechu Krokodýla, válí se tam na pláži, no závidím vám tam moc, protože tady slunko, teplota skoro 34, horko, žádný osvěžení a to moře jejda, mane. No každopádně moc vás tam zdravíme, no a chtěli jste si nechat zahrát Miraj Evu Farnou. Jdeme na to, užijte si to, závidíme vám, máváme k moři, užijte si v Chorvatsku a díky, že jste s námi i na dálku.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání, které posíláme do dalekého Chorvatska k pláži, tak si to užijte, moc vás zdravíme. No a teď zdravíme taky přímo do Chomutova, a to zdravíme Báru. Tam se peče výborná pizza, Bára s taťkou tam pečou, tak a tím to tam dobře dopadne a tím hlavně chutná, no a z Krokodýla další hity.

0: Hity na přání.
1: No a v hitech na vaše přání už opět míříme na telefonní linku, no a tam zdravíme Pavla. Pavle, dobré dopoledne.
2: Hey, Pavel Janša z Velkého Meziříčí, ahoj. Prvně bych chtěl tuhle písničku věnovat celému krokodýlu, protože a těm lidem, kteří mají rádi krokodýla, samozřejmě, a taky bych to chtěl poslat do Velkého Meziříčí, že jo. Velké Meziříčí je malé město a jsem tam 77 let. Díky moc, ale samozřejmě bych chtěl zahrát Zdenka panu Koronovi Kuciánovi, který má takový nějaký vášní jméno, ale je to strašně hodný pán, který mě dneska vezl nahoru a už několikrát mě pomohl s tím vším a samozřejmě manželům Liškovým a teďka bych chtěl Martině do Prahy a ano, a Zuzance do Brna. No a všem, co máme rádi, chtěl bych mým vnoučatům, který mám miluju úplně, a pravnuji se jedni, už jsem pradědek, že? A Filipovi Míši a Zdenkovi Bechovi. Díky moc a mějte se hezky.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáře. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Hity na psání.
1: Aneta Langerová v Hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. No a teď už zdravíme taky Zdendu. Zdeny, ahoj.
2: Zdar Mildo, zdar krokodiláci, tady je Zdenek ze Šepkovic. Písničku pošleme mojí Arance na cestu k domovu, těhulce Karolince i všem těhulkám, jak to mají teďka těžky v těch vedrech, mojím holkám Monice Věrce, do Rudíkova k mastným malýmu Fredíkovi k narozeninám, no a kroboťáčkům, že jo, vašim tvojím kroboťáčkům a tajgrovcům z Kulova Útěchova a klidnou neděli přes Denek a dáme San Francisco Steve McKenzie. Mějte se hezky a hezký zbytek neděle.
1: Měj se, Zdeny, ahoj, čau.

0: Scott McKenzie tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání krátce před pravým polednem, no a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Já vám přeji pěknou neděli. Požár v brněnských Obřanech. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po pravém poledni hit za hitem z Krokodýla Dua Lipa. Přidáme roxeťáky. A dáme si Evu Farnou. Tak měl jsi mě vůbec rád, to nedovolím,
2: vím, že můžu zvát. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky počasí. V centru Brna sluníčko, aktuálně 31 stupňů Celsia, jinak kolem 30 už je víceméně v celém kraji a taky na Vysočině. No a jak se mně líbí předpověď z Českého hydrometeorologického ústavu, tak píšou, že dnes bude, přátelé, vedro. Tak vedro, nezapomeňte na pitný režim.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Požár trávy v chatové oblasti v Brně Obřanech včera zasáhl a zničil 6 chat. Větším škodám zabránili hasiči, kteří při zásahu využívali také vrtulník. Škoda je přibližně vyčíslená na 5 milionů korun. Záchranná služba ošetřila chataře se středně těžkými popáleninami. Zranili se také 2 hasiči. V Česku je na prodej železniční trať. Prodává ji Správa železnic. Měří asi 5 kilometrů a leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Cena činí skoro 30 milionů korun. Tamnější starostové přemýšlejí, jak nabídky využít. Například u Dubňan na Hodonínsku jezdí po bývalé železnici šlapací drezíny. Úřady na Sicílii včera snížily stupeň výstrahy před erupcí Etny a letiště v Katánii. Jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila. Obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená nebo odkloněná. Ani nejvyšší naděje české výpravy na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem 5. místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, víme, jak se jezdí, no a co se týče Brna, tak Brnem projedete bez větších problémů. D1, klasika, křížení D2, tady se nám to štosuje v okolí Brna, to všude na dálnici nebo v okolí tady popojíždí, tak pevné nervy, jinak zdržení je tady zhruba do 10 minut. No a jdeme se podívat na komplikace, které máme na Brněnsku při průjezdu Želešicemi v ulici 24. dubna. Tam se dořešuje stále nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se tam kivadlově. No a jdeme také na silnici číslo 43 z Brna na Svitav u České. Tady havarovalo osobní auto. I tady se stále nehoda došetřuje. Naštěstí kolona se netvoří, ale i tak počítejte s opatrností. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme krátce po pravém poledni, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu s krokodýlem přeje Milan Krobotnou a pokračuje nám víkend speciál a my budeme opět nadělovat vstupenky na volejbalové utkání žen. Tak si na to počkejte, do té doby další hity a teď už pro vás Roxeťáci.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. A to se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Cestovatel.
1: Na Krokodýlu pokračuje víkend speciál, je tu Krokodýl Cestovatel, no a tentokrát společně s vámi vyrazíme do sousedního Pardubického kraje, no a budeme tam hledat jedno město, kde se mimochodem Krokodýl ladí na frekvenci 96,3 FM. No a co se týče nápověd, tak co se týče také tohoto města, tak tam najdete náměstí s druhým nejdelším podloubím u nás, také renesanční dům u Mouřenínů, zdobenou fontánu symbolizující koloběh života, muzeum, kde si prohlédnete ojedinělou výstavu praček a prací techniky. No a naproti muzeu stojí také Otendorferův dům s muzeem Esperanta. Mimochodem jedním z významných rodáků byl podnikatel Oskar Schindler, který zachránil před deportací do koncentračních táborů více než 1200 Židů. No a nás zajímá, krokodýláci, o jaké město jde. V případě, že si správně tipnete, mám tu pro vás opět připravené vstupenky a to na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. No a vy si tak nenecháte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Tak Pavel Janče, dobrý den.
1: Já, my vás zdravíme, Pavle.
2: Že to který má největší podloubí v republice.
1: Pavle, město je které? Které
2: to,
1: hledáme?
2: Trusno, já blbě mluvím, nemám zuby.
1: Ještě jednou, Pavle, které město?
2: Trutnov,
1: není to. Pavle, děkujeme za tip, mějte se krásně, naslyšenou. Tak Trutnov to, přátelé, není. V Pardubickém kraji ladíte nás mimochodem v tomhle městě na frekvenci 96,3 FM. Tak zkusíme druhý pokus. Krokodýl, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Kamila.
1: Zdravím vás, Kamilo. Víte, které město hledáme?
3: Já bych tipal Svitavy.
1: Přesně tak. Hledali jsme Svitavy. Vám velká gratulace. Vstupenky na volejbalové utkání žen jsou vaše. Vydržte mi prosím na lince. Užívejte neděli a prozatím naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: 12 hodin 23 minut k tomu.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
6: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Survivor, 12 hodin 31 minut, k tomu hezké nedělní odpoledne. No a za malou chvíli se vydáme s Krokodýlem osvěžovat vás, posluchače. No a taky chystáme další hity, Verona, taky Rybičky 48, ale ještě předtím se podíváme, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Radio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Radio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Radio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi jste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: Ano, je to tak, krokodýláci, osvěžujeme celé Brno a jižní Moravu, no a máme pro vás každý den 103 limonád Zon Malina. Tuhle skvělou limču si můžete vychutnat společně s naší krokodýlkou, která vyráží nejen do Brna, ale taky na celou jižní Moravu, aby vás osvěžila. No a pojďme se podívat, kde už se osvěžovalo a kde bylo veselo.
2: Dnes osvěžuje krokohlídka u Semilasa. Tady je někdo pěkně vyprahlý.
3: Dobrý den, děkuju moc krát za krásné osvěžení.
4: Poslouchám krokodýla, jsem ráda, že jsem vás konečně potkala. A díky za osvěžení.
5: Kateřina, potkala jsem ráda krokodýl a dostala jsem Zonku. Děkuji, krásný den.
6: Děkuju moc krát za pití. Celý den se venku a osvěžení mě přijde vhod.
7: Teď jdem od kadeřníka, tak se můžu osvěžit. Hnedka rovnou.
1: Tak to jsme rádi, krokodýláci. Každopádně, pokud byste se i vy s námi chtěli osvěžit, tak pozor na to. Zítra očekávejte naši krokohlídku tady na Jakubáku v Brně. Tak se na vás těšíme.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
8: Já se jmenuji Milena Emerová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy v Moutnicích. V naší škole mobilní telefony nepoužíváme, pouze pokud to vyžadují nějaké výukové účely. Děti telefony odevzdávají, nechávají si je na třídě a v případě potřeby si je mohou samozřejmě vždycky vzít. My chodíme o přestávkách ven, trávíme velkou přestávku reku na hřišti.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
9: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
10: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
9: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
10: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
9: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
11: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
12: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
13: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
14: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
15: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
14: Objevte zapomenuté životy a místa.
15: Více informací na stetl.cz.
16: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
17: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
16: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac, čisté nové městečko a samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
18: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
19: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Činasky a Klára tady u nás a na Krokodýlu krátce před 13. hodinou. No a ve studiu ne Klára, ale Míša Kupská a ta má pro vás další čerstvé zprávy.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Grilovací místa na Brněnské přehradě jsou uzavřena. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Miley Cyrus. Let's pretend it's not the end of the world. Bude chybět ani Phil Collins. A dáme si Michala Hrůzu. Přesně za minutu je tu 13. hodina.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a vyrážíme taky pohledem na počasí v centru Brna. 33,5 stupně Celsia, jinak 30 máme víceméně v celém kraji a to stejné platí i pro Vysočinu. Meteorologové pro dnešní den předpověděli, že bude vedro, postupně přibývání oblačnosti.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli vysokému riziku požárů platí zákaz grilování na veřejných místech u Brněnské přehrady. Opatření souvisí s vyhlášením zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celý Jihomoravský kraj. Veřejné grily u přehrady tak zůstávají až do odvolání mimo provoz. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 500 000 žáků, tedy o zhruba 1 400 méně než v předešlém školním roce. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. V datech jsou zahrnutí ukrajinští uprchlíci. Školáci se do lavic vrátí v úterý 1. září. Lichtenštejnský vládnoucí rod včera oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na knížecí trůn. Dědicem se tak stane nejstarší potomek bez ohledu na to, zda půjde o muže či ženu. Alpské knížectví je tak poslední evropskou monarchií, která dosud ženy z nástupnictví na trůn trvale a zcela vylučovala. Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v USA vítězstvím. Nasazená šestka, jež měla na úvod volný los, ve druhém kole porazila 2x6-3 Katie Boulterovou z Velké Británie a připsala si první výhru od svého premiérového grandslamového triumfu v All England Clubu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme taky na silnice, víme, jak se v tuhle chvíli jezdí, no a co se týče Brna, tak pozor, na ulici Úvoz, tam narazíte na policejní hlídku, no a silnější provoz vás čeká v ulici Zvonařka a taky na Poříčí. Jinak, co se týče dálnice D1, tady to klasika, popojíždí v okolí Brna, tak všude tam hodně trpělivosti. Šťastnou cestu!
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: I po 13. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobot, no a za malou chvíli taky naše Zlatíčka, a tam zavítáme do nemocnice, protože jsme se ptali schválně našich nejmenších, co dělá zdravotní sestřička.
1: Sestřička podává nějaký injekce nebo i nějaký třeba kafe.
0: Tak více odpovědi za malou chvíli, do té doby další hity z Krokodýla a teď už pro vás taky Miley Cyrus.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Knihovnička Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu už teď je taky naši nejmenší posluchači, naše zlatíčka. Vyrazili jsme do školky v Krpolino a tentokrát jsme se našich nejmenších zeptali na to, co podle nich dělá zdravotní sestřička.
2: Zdravotní sestřička, to se tak říká jako paní doktorka, ale ta se stará o něco lepšího.
3: Píchá dětem injekce. Třeba když někdo odejde z nemocnice, tak mu dá na cestu nějaký lék nebo třeba nějakou odměnu za to, že by šikovného pana doktora. Sestřička podává nějaký injekce nebo i nějaký třeba kafe.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše zlatíčka, když jsme se ptali na to, co podle nich dělá zdravotní sestřička. No tak, milé dámy, milí zdravotní bratři, pokud jste náhodou v práci, tak přejeme, ať vám to utíká, ať máte dnes klidnou směru. No a z Krokodýla za malou chvíli další hity.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
5: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krokot.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
14: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
13: A mytí oken?
14: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
15: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

za hitem z Krokodýla, tohle taky Anaka, Nelítám nízko, 13 hodin, téměř 33 minut k tomu. No a my už taky zdravíme do Vyškova, kde se Krokodýl ladí na 102,6 FM. Vyškov totiž plánuje novou sportovní halu. Právě v tuhle chvíli probíhá studie, která má být hotová na konci letních prázdnin. No a po schválení městem potom bude následovat projektová dokumentace a zajištění stavebního povolení. Město počítá s investicí 150 až 200 milionů korun. Tak my zdravíme nejen do Vyškova, kam posíláme další hity.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu, krokodýláci, právě v tuhle chvíli soutěžíme o krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky a v banku aktuálně 116 250 korun. No a linka 603 103 103 právě teď volná. Tak uvidíme, kdo z vás se dovolá jako první, no a kdo si odnese částku přes 116 000 korun. Krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady Kamila.
1: Ahoj, Kamčo, odkud nám voláš, prozraď.
2: Z auta, jedu na návštěvu za mamkou.
1: Z auta, tak šťastnou cestu, prosím tě, hlavně dobře dojeď. No a no, krokodýlí zvuky připraveny, jsi připravena i ty typovat?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to, co myslíš, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Typy si se došly, ale tak mě ještě napadlo, jestli to není náhodou čištění žaluzí suchou hadrou.
1: Čištění haluzí, žaluzí, ano, žaluzí, suchou hadrou, ano, dobře, podle tebe to zní takto. No a náš arbitr na to říká, že těch 116 250 korun... ...tvých bohužel nebude.
2: Nedá se nic.
1: Moc mě to mrzí. Tak držím palce třeba s dalším typem. Tak držím palce, měj se krásně, díky, že jsi s námi a hezkou
2: taky
1: neděli. Ahoj.
2: Dobře, taky ahoj.
1: Tak krokodýláci, další soutěžní typ za námi, ani tentokrát to nedopadlo. Opět navýšíme náš krokodýlí bank, dnes ještě rozhodně soutěžit budeme, tak si opět počkejte na výzvu. A pak už stačí se dovolat a vyhrát.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená do běla.
5: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Radio Krokodýl. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
6: Moje jméno je Dana Veselá, jsem ředitelkou základní a mateřské školy Předklášteří. Mobily o přestávkách problém nemáme, protože už dlouhodobě pracujeme s tím, že přestávky jsou aktivní, takže naše děti mají možnost jít ven, využít v zimních a podzimních měsících tělocvičnu a nebo si prostě jenom zaskákat panáka na školní chodbě.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
7: Rádio Krokodýl. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
10: Zase nudná oslava nebo team building.
11: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart,
15: opravdový elektrospecialista.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Roxeťáci, krátce před 14. No a ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěknou neděli. Kometa odstartovala sezonu vítězně. I o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Vše o ženách nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Wanted.
5: I'm glad you came.
0: Nebude chybět Cutting Crew. A dáme si Michala Hrůzu.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout taky na počasí. V centru Brna 34 stupňů Celsia, stále sluníčko. Počítejte, že nám bude přibývat oblačnosti.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. A to i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren. Spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200%. Česko čekají poslední hodiny extrémních veder. Dnes bude přes Česko přecházet studená fronta, se kterou přijde výrazné ochlazení. Bude také pršet a objevit se mohou i bouřky. Plošnou změnu počasí meteorologové očekávají až zítra. Zatímco jih Evropy sužují vedra a požáry, Baltské moře poskytuje příjemné ochlazení. Na některých místech je ale koupání v těchto dnech nebezpečné. Vody Baltu totiž pokrylo rozsáhlé pole zelených sinic o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Jedná se o tak obrovský koberec sinic, že je možné jej spozorovat i z vesmíru. Kometa odstartovala sezonu vítězně. V nové horácké aréně v Jihlavě porazila domácí Duklu 3-0. Hned dvakrát se prosadil Kristián Pospíšil. Třetí branku přidal Andrej Kolár. Kometa tak svůj první zápas zvládla nejen vítězně, ale také s čistým kontem. Zápas sledovalo více než 5300 diváků.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem jdeme taky na silnice, víme, jak se jezdí. Brnem v tuhle chvíli projedete bez větších problémů. Co se týče dálnice D1, tady se nám to klasika stále štosuje, tak hodně trpělivosti v okolí Brna. Jinak pokud jdete z Brna ve směru na Vyškov, tak se nám to štosuje od exitu Brno Východ až po exit Brno Holubice, kde je zdržení zhruba okolo 15 minut. Jinak komplikace v tuhle chvíli taky na Svitavsku mezi Svojanovem a Vítějevsí. Tady havarovalo osobní auto, projedete tam Kivadlově. No a jdeme se podívat ještě také na Znojemsku za Skalicí směrem na Višňové. I tady jsou po nehodě dvě osobní auta. Vozovka je tam průjezdná Kivadlově. Tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: I po 14. hodině na Krokodýlu Milan Krobot s vámi, no a víkend speciál v plném proudu a za malou chvíli opět budeme soutěžit o vstupenky na volejbal žen. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu další soutěžní kolo víkendu speciál, je to Krokodýl cestovatel. No a my se vydáme tentokrát hledat společně s vámi jedno město, které leží trochu dál od Brna, a to až v okrese Jindřichův Hradec. Každopádně Krokodýla tam naladíte, a to na frekvenci 98,5 FM. Mimochodem, co se týká tohoto města, najdete tady dva zámky, starý zámek, renesanční palác a nynější sídlo radnice, klasicistní pak nový zámek. Každopádně tohle město v údolí Moravské Dyje dalo světu kostkový cukr, což připomíná originální památník. No a navzdory své velikosti je pomník u kostela svatého Vavřince unikátní a nepřehlednutelný. Mimochodem, kamenná kostka připomíná rok 1841, kdy byl zde vyroben první kostkový cukr na světě. A vy určitě víte, že hledáme město 603 103 103. To je telefon sem k nám do studia. No a v případě, že mi správně odpovíte, tak tu mám opět pro vás připraveny dvě vstupenky na volejbalové utkání žen, které proběhne 27.8. v pavilonu P na brněnském výstavišti. No a vy si tak nenecháte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady Dana, změníme.
1: Dani, my vás zdravíme a vy určitě víte, že hledáme město...
2: Dačice.
1: Jasně, přesně tak. Velká gratulace, vstupenky jsou vaše, tak vydržte mi prosím na lince, užívejte prozatím neděle a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Jo, taky naslyšenou, děkujeme.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: No a jdeme si taky srovnat čas 14 hodin 23 minut k tomu.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
5: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
6: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
5: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
6: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
5: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
0: Je dobré být spolu.
11: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi.

0: hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Lucie Amerika. No a před námi další hity Bob Sinclair, anebo taky Nek. Ještě předtím se ale jdeme podívat, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Ahoj krokodýle, tady Monika. Mám kolegyni samoživitelku, která je v tíživé životní situaci, má dluhy a výživné na syna dostává sporadicky. Její syn Honzík v září nastoupil do první třídy. Maloval mu pokojíček a chce ho postupně zařizovat. Tak mě napadl krokodýl, rádio, které pomáhá. Kolegyně by uvítala zařízení z dětského pokoje, udělalo by to radost nejen jí, ale hlavně malému Honzíkovi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a malý Honzík už se těší z nového pokojíčku.
2: Když jsem to kolegyni řekla, měla velkou radost. Díky krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

from I and I to everyone.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Ano, krokodýláci, v centru Brna ukazuje rtuť teploměru 36 stupňů Celsia, no a to znamená jediné ideální čas zbalit rodinu a vyrazit se schladit a příjemně osvěžit nejen na brněnská, ale také mimo brněnská koupaliště. No a z krokodýla vás už zveme a taky moc zdravíme sem do Brna na Kraví horu, kde vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy na opalování a odpočinek, no a samozřejmě k tomu krásný výhled na Brno. Dnes tam mimochodem zavírají v 21 hodin, no a aktuální teplota vody 25 stupňů, tak doporučuji se parádně osvěžit. Vy, co to máte blíže do Králova pole na Křižíkovu, tak zdravíme i tam. Tohle letní koupaliště nabízí velké bazény, prostor pro plavání, dovádění ve vodě, no a taky zázemí pro rodiny s dětmi. Nechybí travnaté plochy, kde si můžete užít, natáhnout se na deku a užívat letní pohodičky, tak zdravíme i tam. No a vy, co máte raději spíš koupání bez chemie, tak zdravíme taky na Biotop Brno Jih. Voda se čistí přírodní vodou bez klasických bazénových chemií. Kolem vás čekají travnaté plochy na relax, taky si můžete zahrát beach volejbal. No a když se dívám, jak to tam aktuálně vypadá, tak teplota vody 25 stupňů, no a užít si tam můžete až do dnešní 20. hodiny. My samozřejmě z Krokodýla k tomu čvachtání posíláme další hity, tak si to užijte.
0: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
6: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
7: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
6: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
8: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show. Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Kompletní program najdete na sikland.cz.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Selena Gomez, krátce před 15. hodinou, no a ve studiu Krokodýla už opět připravena Míša Kubská s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Centrum Brna zaplavila krojovaná chasa. Více už za chvíli.
2: To nejlepší po ránu.
3: Ahoj, já jsem Tonda.
4: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
3: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
4: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
3: a na procvičení brněnského Hantecu.
4: Také soutěžíme o prachy na ruku.
2: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla. Dáme si Pink. Rozjede to taky George Michael. No a nebude chybět Sebastian.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď už ale taky vyrážíme pohledem na počasí v centru Brna. Rtuť teploměru ukazuje 630 stupňů Celsia. Na Vysočině máme okolo 30. No a když se dívám na meteoradar, tak první dešťové přehánky už se pomaličku, ale jistě blíží na Vysočinu ke Žďáru nad Sázavou.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum Brna včera zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí. Společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí Svobody zatančili moravskou besedu. Završili tak několikaletou snahu o obnovení krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí. Od Bosonoch po Žabovřesky.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Řeka Bílá voda v Moravském Krasu je téměř bez vody. Zhoršující se situace a vysychající tůně vedou k hromadnému úhynu raků i drobných ryb. Úsek od mostu v Holštejně až po propadání v Nové Rasovně je nyní zcela suchý, včetně míst, která dříve odolávala. V Maďarsku začaly během včerejška kontrolovaně potápět dva vlečné čluny u jaderné elektrárny Pax, aby se tím zvýšila hladina Dunaje, jehož voda slouží ke chlazení reaktorů. Odborníci nakonec k potopení nepoužili kamení, ale vlečné čluny pomocí čerpadel plní vodou. Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole první ligy porazili Zlín 3-2 a připsali si prémiové soutěžní vítězství v sezóně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu zdravíme a přejeme pevné nervy taky všem řidičům, kteří jedou na dálnici D1 v okolí Brna, protože tady nám to stále popojíždí, místy se to štosuje, tak hodně trpělivosti. Jinak Brnem byste měli projet bez větších problémů. Vrátím se možná ještě na D1, pokud jedete z Brna na Vyškov, tak se nám to štosuje ještě za exitem Brno východ a to k exitu Brno Holubice, tam počítejte se zdržením do 10 minut. No a jdeme se podívat taky ještě na Třebíčsko, kde nás ladíte na 101,7 FM a to za Kamenicí směrem na Radošov. Tady havaroval motorkář, s opatrností tam projedete.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je krátce po 15. hodině, hezké nedělní odpoledne z Krokodýla, přeje Milan Krobotno a chystáme pro vás další hity, no a také si dáme brněnské Hantec, tak si na to počkejte, do té doby to nejlepší.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu už si jdeme procvičit taky brněnské Hantec a připraven Honza Žanek Hlaváček, tak ženy nazdar.
2: Zdar jak svíňa z krok sníkalo hosci. Gomity, co to znamená smíkovat na prohazuňk s čoklim?
1: No tak, krokodýláci, opět anketka v centru Brna mezi vámi. Jak jste na tom s tím brněnským Hantecem?
3: Jít na procházku se psem.
4: Jít na procházku se psem.
5: Jít na procházku se psem.
1: Klobouk dolů.
2: Smíkovat na prohazuňk s čoklem znamená jít na procházku se psem. Je to pětelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
7: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
8: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
10: Rozpálená dobila.
11: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProEx 2000. ProEx 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Radio Krokodýl.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
13: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
14: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
15: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
0: Je dobré mít přítel na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla 15 hodin 32 minut. No a my už teď zdravíme taky do Znojma, kde nás ladíte na 96,2 FM. Luky, meče, zbroj, poníci a pořádná dávka středověku. Každé pondělí v srpnu totiž ožívá jižní hradební příkop programem pro malé i velké. Startuje to zítra v 10 hodin dopoledne, tak my zdravíme nejen do Znojma, kam posíláme další hity. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si?

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Krokodýláci, s vámi už teď Míša Rotrová a zatímco já jsem dneska zvažovala, jestli nejít do rádia rovnou v plavkách, vzhledem k tomu vedru, tak někteří lidé se včera rovnou oblékli do krojů, které, jak určitě víte, mají mnoho vrstev. Brno totiž o tomto víkendu poprvé v historii zažilo celoměstské hody. Program začal na náměstí Svobody v centru města postavením hodové máje, tancovalo se právě v těch krojích a k poslechu hrála cymbálka. Taky se představil průvod stá a chas z 23 brněnských městských částí. Krokodýl byl pochopitelně u toho a zeptal se vás, co na to říkáte.
3: Líbí se nám to.
4: Jdem se podívat, vyzkoušíme to a uvidíme.
3: Super.
5: Jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty teda lidce nevymyšlejí.
2: Pokud jste tam nemohli být, tak alespoň takto jsme nasáli trošku té krásné atmosféry. Brno včera zažilo poprvé v historii celoměstské hody. Do oslav se zapojili například Bosonohy, Bohunice, Černovice, Chrlice, taky Komín, Královo pole, Líšeň, Medlánky, Slatina, Tuřany, Žabovřesky nebo Židenice. Tak tam všude teď je zdravý jméno a krokodýl taky fandí školám, které omezují mobilní telefony. A tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
6: Jmenuji se Richard Mašek, jsem ředitelem základní školy v Lomnici. Omezení mobilních telefonů jsme nastavili od tohoto školního roku. Velice si všímáme toho, že v rámci školního klimatu děti jsou víc v kontaktu, víc se sebou mluví. Celkově je atmosféra ve škole víc otevřená diskuzi, komunikaci a aktivitám.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
11: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
10: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu chvíli před 16. hodinou John Newman. No a protože se blíží celá, tak to znamená, že jsou taky připraveny další čerstvé zprávy, které dneska chystá kolegyně Míša. Ahoj.
1: Já vám přeji pěknou neděli. Požár v brněnských Obřanech. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem tady bude i po čtvrté. A co například?
3: Panda, panda, panda.
0: Budou tady Imagine Dragons. Taky si dáme Queeny. A písnička, která se v tomhle horku taky možná hodí, Miraj, když nemůžeš, tak přidej. A já dodám, že za minutu a půl je 16 hodin.
4: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opravdu velmi horké. V tuto chvíli dívám se, teploměr ukazuje tady v Brně na Kravýhoře 34,5 stupně Celsia, ale ještě teplej je například v Břeclavi, tam to ukazuje přes 36 stupňů Celsia. No, zkrátka je opravdu velké horko, tak doufám, že jste někde u vody. Podle toho, jak to vypadalo na silnicích, je velká spousta lidí v autech, tak nevím, proč si to dobrovolně děláte a děláme. Ideálně někam k vodě, do chládku a užívat si příjemného počasí. Pokud si říkáte, jaké že to počasí bude zítra, zítra by mělo být podstatně příjemněji a chladněji. Teploty na jižní Moravě do 25 stupňů Celsia a čeká nás i nějaká ta oblačnost a taky dost možná sprchne.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Požár trávy v chatové oblasti v Brně Obřanech včera zasáhl a zničil 6 chat. Větším škodám zabránili hasiči, kteří při zásahu využívali také vrtulník. Škoda je přibližně vyčíslená na 5 milionů korun. Záchranná služba ošetřila chataře se středně těžkými popáleninami. Zranili se také dva hasiči. V Česku je na prodej železniční trať. Prodává ji Správa železnic. Měří asi 5 kilometrů a leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Cena činí skoro 30 milionů korun. Tamnější starostové přemýšlejí, jak nabídky využít. Například u Dubňan na Hodonínsku jezdí po bývalé železnici šlapací drezíny. Úřady na Sicílii včera snížily stupeň výstrahy před erupcí Etny a letiště v Katánii. Jehož provoz aktivita sopky v posledních dnech zastavila. Obnovuje přílety a odlety. Z údajů na internetových stránkách letiště ale vyplývá, že značná část spojů je stále zrušená nebo odkloněná. Ani nejvyšší naděje české výpravy na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil v hodu oštěpem 5. místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Jak to vypadá? No, na silnicích v Brně a okolí je celkem rušno, až mě překvapilo, jaké množství aut se tam pohybuje a tím pádem provoz na mnoha místech je trošku pomalejší. Třeba i na Vídeňské při příjezdu z Brna, to je osobní zkušenost asi před půl hodinkou zhruba, jinak taky velmi narváno u Olympie, prosím vás, pokud nemusíte, tak tam nejezděte. Taky samozřejmě D1 v Brně a nájezd na D2, tam je to taky poměrně hustější. Upozorním i na nehodu, osobní auto srazilo chodce na trase Uherské Hradiště Brno, je to u Brankovic, jsou tam záchranné složky a aktuální informace je, že vozovka je uzavřena. V obou směrech se tím pádem tvoří kolony, tak si rozhodně dávejte pozor a taky ještě bacha na porouchané osobní auto na D1. výšce na 218,5 kilometru ve směru z Brna na Vyškov. Pokud jste za volantem, tak hlavně opatrně, místy pevné nervy a v pořádku dojeďte tam, kam potřebujete. A kdybyste měli náhodou nějaké aktuální info, tak sem s tím zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 16. hodině, na Krokodýlu je s vámi Míša Rotrová, no a za okamžik budeme ve víkendu speciál soutěžit o lístky na volejbal, tak rozhodně zůstaňte s námi, do té doby další hity pro horké nedělní odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: Na Krokodýlu nám doznívají Queenie Kind of Magic a máme 16 hodin a 20 minut k tomu.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Krokodýl cestovatel.
0: Máme tady další kolo víkendu speciál, i tentokrát s krokodýlem cestovatelem vyrazíme na jedno zajímavé místo, tentokrát to bude konkrétně město. A pokud uhodnete, jakéže město máme na mysli, tak vyhráváte

0: Mám pro vás v tuto chvíli dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. A vy si určitě nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy tady u nás v Brně. Tak si připravte do ruky telefony s číslem 603 103 103 a pojďme se tedy podívat na to, jakéže město hledáme. Je to město, které se nachází tentokrát v okrese Svitavy, v blízkosti zemské hranice s Moravou v Kotlině při Bílém potoku, asi 17 kilometrů západně od Svitav. Tohle město vypadá trošku jako z pohádky. Historické centrum totiž dodnes svírají zachovalé středověké hradby s ochozy a věžemi. Kromě historického centra byste měli navštívit také muzeum hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který byl místním rodákem. No a centrum Bohuslava Martinů dnes nabízí několik moderních a interaktivních expozic. Myslím si, že podle tohoto už byste mohli tušit, jakéže město máme na mysli. Dodám ještě, že v blízkosti tohoto města se nachází hrad Svojanov, překrásný rokokový zámek Nové Hrady a nebo skalní město Toulovcovy Maštale. Tak tedy pojďme se podívat, kdo se dovolal jako první sem do studia. Krokodýl, halo, halo, Míša, kdo tam?
1: Ahoj, tady Tonda.
0: Nazdárek, Tondo, kde ladíš krokodýla?
1: Já zrovna v autě jedu z Brna do Prostějova.
0: Mm-hmm. Jaká je cesta? Taky tak husto na silnicích, nebo už si v místech, kde je to lepší?
1: Teď jsem zrovna byl na D1, tady u Modřic a nic moc teda.
0: Nic moc, že? Tak přeji, ať ten zbytek už probíhá lépe. Každopádně třeba ti tu cestu s příjemným zprávou o výhře. Stačí jenom a pouze říct mi správnou odpověď. Tak jaké město hledáme?
1: Já si myslím, že Polička.
0: Jasně, Tondo, Polička je správná odpověď. Kdy jsi tam byl naposledy?
1: Asi 3 týdny před dovolenou někdy.
0: No tak paráda, vidíš to. Tak veliká gratulace ještě jednou k lístkům na volejbalové mistrovství. Vydrž prosím tě na lince, no a hlavně šťastnou cestu.
1: Děkuju.
2: Radio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Radio Krokodýl. Míša Rotrová. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Jitka, jsem z Brna a je mi 51 let. Protože mám sníženou pohyblivost nohou, dlouho se mi nedařilo najít práci a proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
0: Krokodýl si Jitčino přání vzal k srdci a s hledáním zaměstnání pomohl.
1: S pomocí Rádia Krokodýl se mi práci podařilo najít. Děkuji moc, Krokodýlku.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Na krokodýlu Black Eyed Peas a před námi taky další soutěžní kolo krokodýlích zvuků. 116 300 je v banku a tuhle částku můžete vyhrát, když uhodnete tajemný zvuk. Stačí pouze právě teď se dovolat do studia na číslo 603 103 103. Tak směle do toho.
1: Rádio Krokodýl. Hit

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady na Krokodýlu, opět jdeme soutěžit o pořádný balík peněz 116 300 korun. To je ta částka, kterou aktuálně nabízíme jenom a pouze za uhodnutí našeho tajemného zvuku. A zkusit hádat teď může ten, kdo se dovolal po mé výzvě jako první. Tak kdo pak je tam na druhé straně? Tady Míša.
2: Zdravím, tady Markéta.
1: Markétko, krásné odpoledne. Kde posloucháte Krokodýla?
2: V práci.
1: Tak přejeme, ať to rychle uteče. No a zeptám se, co byste s takovým balíkem peněz udělala?
2: No, tak asi bych vzala dceru na dovolenou, bychom jeli. No.
1: Kam vás to láká?
2: Někam do Tesla.
1: To by byla krásná dovčaza, více než 116 000 korun. Pojďme si připomenout ten zvuk, za který tuhle částku můžete vyhrát. To je on. Teď už otázka na vás. Co si myslíte, že by to mohlo být?
2: No, já si myslím, když tam má jako třeba někdo zlomenou nohu nebo ruku, se to sádry jakoby rozřízne a rozlomí.
1: Doufám, že jste to teď někdy nezažila.
2: No, ne, když, vlastně ne vůbec, no.
1: Naštěstí. Tak to zaklepeme všude a pojďme zjistit, jestli je to zvuk, který hledáme. Zvuk za 116 300 korun. Je to on, ano nebo ne? Markétko, tak bohužel není to zvuk, který hledáme, ale šance stále je, náš bank se navyšuje a vy to můžete zkusit zase příště. Tak zdravíme do práce, ať to utíká, naslyšenou.
2: Mějte se, ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
6: Zase nudná oslava nebo teambuilding.
7: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na štetl.cz.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýla nám hrají chvíli před 5. hodinou One Direction a to znamená, že jsou připraveny taky další čerstvé zprávy a s nimi míří Míša.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Grilovací místa na Brněnské přehradě jsou uzavřena. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii Vše o ženách nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem nás čeká i po 5. a co nabídneme? Dáme si Kelly Clarkson. Taky Headway, What is Love? A z českých hitů třeba Jeleni v oblacích.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opravdu horké, ale zatímco jindy tomu tak nebývá, tak tentokrát ta teplota venku trošičku klesla. Kraví hora, to znamená takřka centrum, hlásí 31,5 stupně Celsia, například 33 hlásí Břeclav, ale třeba Lednice hlásí 34, stejně jako dívám se Kobylí. Na Jižní Moravě v tuto chvíli tedy v rozpětí 30 až 34 ty teploty, Vysočina okolo 7-8 nejčastěji. Jakýže bude zítřejší den, převážně zatažený, to je jisté. Už ráno dopoledne se můžou vyskytnout nějaké ty přehánky, odpoledne už budou opravdu četnější a intenzivnější a zřejmě doprovázené i bouřkami. Teploty zítra na Jižní Moravě ty nejvyšší 25 až 28.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli vysokému riziku požárů platí zákaz grilování na veřejných místech u Brněnské přehrady. Opatření souvisí s vyhlášením zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celý Jihomoravský kraj. Veřejné grily u přehrady tak zůstávají až do odvolání mimo provoz. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 500 000 žáků, tedy o zhruba 1 400 méně než v předešlém školním roce. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. V datech jsou zahrnutí ukrajinští uprchlíci. Školáci se do lavic vrátí v úterý 1. září. Lichtenštejnský vládnoucí rod včera oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na knížecí trůn. Dědicem se tak stane nejstarší potomek bez ohledu na to, zda půjde o muže či ženu. Alpské knížectví je tak poslední evropskou monarchií, která dosud ženy z nástupnictví na trůn trvale a zcela vylučovala. Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v USA vítězstvím. Nasazená šestka, jež měla na úvod volný los, ve druhém kole porazila 2x6-3 Katie Boulterovou z Velké Británie a připsala si první výhru od svého premiérového grandslamového triumfu v All England Clubu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to tedy v tuto chvíli vypadá a jak to jezdí? V Brně určitě pomalejší provoz D1 a i ten nájezd na D2. Tam je to hustější, tam si trošku postojíte, tak s tím počítejte. No a taky pozor na nehodu, kterou máme na trase Uherské Hradiště Brno u Brankovic. Auto tam srazilo chodce a máme informaci stále, že vozovka je uzavřena a v obou směrech kolony, tak tam určitě pozor. Také bacha na srnu sraženou, která leží na vozovce na Vyškovsku mezi Bohdelicemi, Pavlovicemi a Bohatými Málkovicemi, tak i tam dávejte pozor. No a pokud jste na cestách a máte nějaké další aktuální info, tak si to nenechávejte pro sebe, zavolejte nám a my to pošleme dál. A jinak přeji šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je chvíli po 17. z Krokodýla vám krásné horké nedělní odpoledne přeje Míša Rotrová. Pokud jste někde na koupáku, tak vám to trošku závidím, užívejte si to. No a za malou chvíli s našimi zlatíčky budeme řešit důležitou otázku. A to, co dělá zeměměřič.
1: Zeměměřič, že třeba měří něco.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: Rádia Krokodýl.
1: Hathaway zpívali o tom, co je to láska, what is love. No já myslím, že určitě láska, to jsou i naše zlatíčka, nejmenší posluchači Rádia Krokodýl, děti, za kterými jsme vyrazili do jedné z mateřských školek tady v Brně. Tentokrát jsme jim tam položili zajímavou otázku, a to, co dělá zeměměřič.
2: Změřuje teda.
3: To je takový pán, který všechno měří, co najde na světě.
4: To je takový pán, který šel do vesmíru jako kosmonaut a pak měřil zemi svým měřičem.
5: Zeměměřič, že třeba měří něco.
6: Zeměměřič je takový pán, který zvětšuje země kouli.
1: Děti a jejich fantazie, tak tohle byly jejich odpovědi na otázku, co dělá zeměměřič. Z toho se dá ještě sem tam něco vyvodit, možná by bylo horší, kdybychom se jich zeptali na to, co dělá geodet. Tak zdravíme všechny, kteří dělají tuhle profesi, a i vám z Krokodýla za malou chvíli hrajeme další hity, třeba Kelly Clarkson a nebo kapela Krištof.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlu chvíli po půl šesté Krištof a půlnoční hřích. No a pojďme se podívat také na to, že krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony ve školách. A tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Aleš Kočpara, jsem ředitelem základní školy v Dělečicích a Sadové. Mobilní telefony už u nás nepoužíváme mnoho let, máme to i ve školním řádu. Děti je vlastně odevzdávají před vyučováním a velmi se nám to osvědčilo. Když potřebujeme použít nějakou elektroniku, máme k dispozici tablety, ale jinak nás to prostě neruší.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, ano, a víme to třeba i díky brněnské městské policii. Na telefonu mluvčí Markéta Skřivánková, která nám řekne více o tom, co se například dělo a řešilo tento víkend. Tak pěkné odpoledne.
2: Krásný den posluchačům Radia Krokodýl. Strážníci během víkendu dopadli hned dva muže, kteří podle svědků masturbovali na veřejnosti. Jednoho přistihli v sobotu odpoledne u řeky v Jundrově přímo při synu. Přesto strážníkům tvrdil, že se ničeho nedopustil. Druhého muže dostihla hlídka městské policie v sobotu večer nedaleko Malinovského náměstí. Strážníky na něj upozornili tři dívky, před kterými prý onanoval na lavičce. Oba muži jsou teď podezřelí ze spáchání trestného činu. Strážníci v noci na sobotu kontaktovali silně opilou ženu, která zhodila odpadkový koš podchodu pod hlavním nádražím a po zemi táhla za nohu spícího mladíka. Všimli si pracovníci dohledového centra městské policie na kamerových záběrech. Strážníkům pak prostě nadávala a nevýkala více než 2 promile alkoholu. Nakonec skončila v poutech a čeká jí správní řízení. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji krásný den.
1: Tolik tedy mluvčí brněnské městské policie Markéta Skřivánková. No, to se nám v Brně dějí věci, tak ještě, že máme ty strážníky, zdravíme do služby a i jim hrajeme za malou chvíli další krokodýlí hity.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
12: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
13: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
12: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Saitem. Radio Krokodýl.
1: Happy birthday.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlu nám zpívá Lucka Vondráčková, 18. hodina se blíží a to je čas i na další čerstvé krokodýlí zprávy. Ty má dneska Míša, vítej.
1: Přeji vám pěknou neděli. Kometa odstartovala sezonu vítězně, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem i po šesté, co třeba? Dáme si Dua Lipu, taky Phila Collinse. Časy se mění. A z českých hitů Marka Ztraceného a Moje milá.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí si dneska užíváme horké, nicméně s tím podvečerem to trošičku kleslo, možná jak se tam udělalo více oblačněji, než tomu bylo přes den. V centru Brna měříme okolo 31 stupňů Celsia, 32 potom hlásí Břeclav. Sem tam se objevují nějaké přehánky, ale to spíše mimo jižní Moravu. U nás by mělo pršet až zítra, kdy bude převážně zataženo. Dopoledne ještě sem tam nějaká přehánka, odpoledne už budou ale přehánky četnější a intenzivnější. No a taky nás čekají nějaké ty bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 25 až 28.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. A to i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren. Spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200%. Česko čekají poslední hodiny extrémních veder. Dnes bude přes Česko přecházet studená fronta, se kterou přijde výrazné ochlazení. Bude také pršet a objevit se mohou i bouřky. Plošnou změnu počasí meteorologové očekávají až zítra. Zatímco jih Evropy sužují vedra a požáry, Baltské moře poskytuje příjemné ochlazení. Na některých místech je ale koupání v těchto dnech nebezpečné. Vody Baltu totiž pokrylo rozsáhlé pole zelených sinic o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Jedná se o tak obrovský koberec sinic, že je možné jej spozorovat i z vesmíru. Kometa odstartovala sezonu vítězně. V nové horácké aréně v Jihlavě porazila domácí Duklu 3-0. Hned dvakrát se prosadil Kristián Pospíšil. Třetí branku přidal Andrej Kolár. Kometa tak svůj první zápas zvládla nejen vítězně, ale také s čistým kontem. Zápas sledovalo více než 5300 diváků.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Tak se pojďme podívat na to, jak nám to v tuto chvíli jezdí. V Brně stále ještě taková plnější, náročnější provoz na té D1. Tentokrát už nájezd na D2 by měl být v pořádku. Dívám se, že pomalejší je to taky v ulici Porgesova u křižovatky se Sportovní. Jinak ještě stále máme upozornění na srnu sraženou na vozovce na Vyškovsku mezi Bohdalicemi, Pavlovicemi a Bohatými Málkovicemi. Tak bacha na to. No a pokud jste na cestách a máte nějaké další info, tak prosím volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Máme 3 minutky po 18. Na Krokodýlu s vámi stále Míša Rotrová. Přeji vám pěkný nedělní, dá se říci, už podvečer. No a takové ochlazení a osvěžení by přišlo vhod, co říkáte. A naše krokohlídka stále osvěžuje. A kde to bude zítra, tak to vám řeknu za okamžik.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: po uši.
1: To byl Marek Ztracený a je 18 hodin 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Krokodýláci, taky je vám takové horko, no a právě proto vás každé léto naše krokohlídka pěkně osvěžuje. A tento týden pro vás máme nově 103 limonád Zon Malina každý den. No a taky se můžete vyfotit s naším maskotem, vozíme sebou i našeho krokodýla. A jak to třeba vypadalo?
4: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
5: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
6: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
7: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka a je to fakt super.
8: A tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokodýla.
9: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
1: Ano, tak to osvěžuje naše krokohlídka, stačí pouze ji potkat, no a potom si třeba budete moci pohladit i našeho krokodýlího maskota. A kde tedy bude další šance? Už zítra odpoledne se na vás naše krokohlídka těší u Jakubáku v Brně.
3: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
10: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
11: Zákon jsem neporušil.

0: přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
2: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Krokodýlí zvuky, prachy do druhé ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na Krokodýlu chvíli po půl sedmé pohodový Jason Mraz. A teď už taky více o tom, že Krokodýl je i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Kamila, jsem ze Slavkova u Brna. Je mi 42 let. Pracuji jako zdravotní sestra a mám kolegyni, která má dceru s diagnózou spinální svalová atrofie. Esterka si moc přála powerbanku, která jí usnadní život ve škole. Bohužel maminka nemá moc peněz, proto jsem požádala rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Esterce novou powerbanku zajistil.
2: Když jsem to Esterce řekla, měla velikou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Krokodýláci, možná každý den vystupujete na stejné zastávce, znáte dobře to jméno, ale víte, odkud třeba tohle jméno vzešlo, proč se ta zastávka jmenuje tak, jak se jmenuje. V Brně se prosím pěkně rozjíždí projekt Zastávky, kdo a proč, díky kterým se dozvíte více o příbězích jednotlivých zastávek. Na zastávkách MHD postupně přibývají informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvů. A jako první přišla na řadu celá tramvajová linka číslo 1, která má, teď si tipněte, 35 zastávek. No a tak při čekání na šalinu se pořádně rozhlédněte a můžete se něco zajímavého dozvědět. A my jsme se vás, Brňáků, zeptali, co vy na to?
3: Rád možná větší osvěta by to chtěl, že já jsem o tom teda fakt nevěděla, no.
4: Tak už víte.
3: Tak je to super.
4: Co na to říkáte vy?
5: Já to slyším poprvé od vás a až na to narazím, tak si to ráda přečtu. A to taky ještě i mezi dovolenýma a výjezdama jako z města, tak jsem ještě neměla šanci to postřehnout.
6: Já jsem to už viděl a velice jako jsem to obdivoval.
7: Já jsem to viděla na Husický zrovna, to se mi to hodně líbilo.
8: A spojují turisti dozvědou, co tady je ve skutečnosti. Protože to není jenom pro nás, pro Brňáky, ale je to taky hlavně pro vás, pro turisty.
2: No jasně, že to není jenom pro nás, pro Brňáky, ale co si budeme povídat, i my brněnští málo kdy víme, proč se nějaká zastávka jmenuje tak, jak se jmenuje. Tak odteď to budeme vědět, no a pokud vím, tak cílem dopravního podniku tady v Brně je, aby každá zastávka v Brně měla takovouto cedulku. Tak se můžeme jednou těšit.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
9: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
10: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
9: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
10: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
9: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz
12: Zase nudná oslava nebo team building.
13: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny. Od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
14: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
15: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj lupí a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
14: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
16: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Helena Zeťová zpívá tady na Krokodýlu. Chvíli před 19. hodinou čeká nás pohled na silnice a taky na počasí.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit po sedmé? Třeba na tuhle nejnovější verzi Sweet Caroline. Taky dáme klasiku Aqua a Barbie Girl. Dáme zítřku na... A z českých hitů třeba Krištof na viděnou.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí stále horké v centru Brna 31, třeba Břeclav hlásí 30,5, no a jinak se to pohybuje okolo té třicítky na jihu Moravy. Jak to vypadá s deštěm? No, ještě by nám pršet nemělo ani v noci. Zítra dopoledne se může na jižní Moravě objevit sem tam nějaká přehánka, rozhodně ale odpoledne už nás zítra čekají četnější přehánky a taky nějaké ty bouřky a nejvyšší teploty zítra na jihu Moravy 25 až 28.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu, jak to tedy v tuto chvíli vypadá. Provoz je podstatně lepší, než tomu bylo v minulých hodinách. Trošku to vázne v ulici Porgesova tady v Brně a jinak pozor na nějaká ta porouchaná auta D1 168 km směrem na Prahu, tam je to dokonce v levém pruhu, takže tam opravdu spozorněte. No a na krajnici potom stojící porouchané auto máme na D1 na 230 km směrem z Kroměříže na Brno. Taky nám tady naskočila dopravní nehoda, na kterou si dávejte pozor v Jihlavě, v Jiráskově ulici. Tam se srazila dvě auta, počítejte proto s omezením provozu. To by pro tuto chvíli mělo být všechno, pokud jste na cestách, tak hlavně v pořádku dojeďte tam, kam potřebujete a kdyby cokoliv, tak nám to dejte vědět.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 9:19, klik a cvakla, dveře letí a naproti mě už usedá Zbyněk Loucký, ahoj.
1: Je tady nedělní večer, závěr tohoto týdne, moc se těším, ahoj Míšo.
0: Na zdárek Zbyňo, sluší ti to, bílá košile, brýle na hlavě.
1: No tak co bílýho, jinýho nejde, ani bílá košile v tom parnu, to je
0: tak,
1: ideál.
0: Horko veliký a Zbyněk Loucký.
1: A ještě lepší tvoje krásný šaty, tak.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

naviděnou, naslyšenou tady Krokodýl. A to byl Krištof a taky je tady nedělní večer na vlnách Krokodýla. Podíváme se na ty všechny zajímavé zprávy celého týdne a tak už za chvíli třeba zašploucháme, protože vyrazíme na brněnskou náplavku, která skutečně ožívá a je to bomba. Teď už ale sladká Karolína, pak Buty jednou ráno, tady jednou večer, Krokodýl.

0: Jižní Moravě.
1: Nová brněnská náplavka začíná žít vlastním životem, hlavně po večerech. Je plná lidí, kteří tam vyrážejí na procházku, posedět u vody nebo do jedné ze tří nových kaváren. A tak nás zajímá, jak se nová záplavka a náplavka líbí zrovna vám. Už jste ji navštívili. Co říkáte vy na její proměnu? Vyrazili jsme s mikrofonem přímo do Brna.
2: Procházela jsem okolo té náplavky, je to tam krásně udělaný. Jenom se tam potřebuji zastavit a ten čas si na to udělat.
3: Já bych řekla, že je to pěkný, ale chybí mi tam ta zeleň, ale to bude trvat, než to tam doroste.
4: Líbí se mi to hodně, přijde mi to jako dobrá příležitost na výlety na kole a tak.
5: Mně se líbí moc. Podle mě to tady v Brně chybělo, něco takového.
6: Já si to taky myslím, je to tam příjemný, je tam hezký a večer už to tam žije. Tak to je super.
1: Je to paráda, Brno má řeku a žije.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hezký sedmý večer v týdnu přeje Krokodýl, asi 2 minutky před 7:30. No a za chvíli se podíváme na to, co Brno poprvé v historii zažilo, tedy celoměstské hody. Krokodýl za okamžik.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však.
1: Hezký večer s krokodýlem.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jasně, že víme. Brno víkendu poprvé v historii zažilo celoměstské hody. Program začal na Svoboďáku v centru města postavením hodové máje. Tancovalo se v krojích. Poslechu cymbálka, taky se představil průvod stárků a chas. Pozor, poslouchejte dobře to číslo z 23 brněnských městských částí. Krokodýl byl u toho a zeptal se vás, co vy na to.
3: Líbí se nám to.
4: Jdeme se podívat, vyzkoušíme to a uvidíme.
3: Super.
5: Jo, bezvadný. Líbí se mě ta lidovost, jakože ty teda lidce nevymyšlím.
1: Celoměstské hody poprvé v historii do oslav se zapojili například Bosohonohy, Bohunice, Černovice, Chrlice, Komín, Královopole, Líšeň, Medlánky, Slatina, Tuřany, Žabovřesky nebo Židenice a taky Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
6: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my... Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: My Life. Tady Krokodýl, jsme vaše nedělní rádio právě teď, přejeme hezký večer a doufám, že v závěru celého týdne máte rádi svůj život, že ho přímo milujete a že taky milujete, jak my hrajeme, protože my už chystáme další hudební nabídku, je přesně 8. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Namíchali jsme a protřepali Robina Schulze, Sugar. A to Limála, jeho nekonečný příběh. Mumuland, Petr Kotval. Prostě Krokodýl, hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Možná zítra sprchne, tak doufejme. Ráno a večer zataženo, v novém týdnu zítra v pondělí odpoledne bouřky, teplota klesne na 27 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Rychlý pohled na silnice, respektive dálnice, D1 na 168 km směrem z Brna na Prahu. Tam stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. Dejte velký pozor. A ještě jednou D1, a to na 230 km směrem z Kroměříže na Brno. Tam stojí na krajnici rovněž porouchané osobní auto. Jezděte opatrně, vracejte se v pohodě a šťastnou cestou přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Dvě minuty po 20. už zase krokodýl a dnešní sedmý večer v týdnu a taky vy doufám, že se máte dobře v rámci celého týdne a také konce tohoto víkendu. No tak budeme rekapitulovat všechny události za tento v pořadí. Teď se rychle dívám do kalendáře. 33. víkend a týden letošního roku. Za chvíli mrkneme s městskou policií Brno na to, co se dělo v sobotu a v neděli. A taky vám třeba prozradíme, kde vás příští týden budeme osvěžovat. Teď už vás osvěžuje naše největší hudební nabídka Krokodýl a příjemný poslech přeje Zbyněk Loucký. Užívej.

Vysílání krokodýla, to je nekonečný příběh dobré hudby a také informací. Za chvíli se podíváme na tenhle víkend z pohledu městské policie. Nenechte si to ujít, jsme vaše rádio. Dobrý večer.

0: Posluchačům řekne krokodýl. Strážníci během víkendu dopadli hned dva muže, kteří podle svědků masturbovali na veřejnosti. Jednoho přistihli v sobotu odpoledne u řeky v Jundrově přímo při synu. Přesto strážníkům tvrdil, že se ničeho nedopustil. Druhého muže dostihla hlídka městské policie v sobotu večer nedaleko Malinovského náměstí. Strážníky na něj upozornili tři dívky, před kterými prý onanoval na lavičce. Oba muži jsou teď podezřelí ze spáchání trestného činu. Strážníci v noci na sobotu kontaktovali silně opilou ženu, která zhodila odpadkový koš podchodu pod hlavním nádražím a po zemi táhla za nohu spícího mladíka. Všimli si pracovníci dohledového centra městské policie na kamerových záběrech. Strážníkům pak prostě nadávala a nedýchala více než 2 promile alkoholu. Nakonec skončila v poutech a čeká jí správní řízení. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji krásný den.
1: O víkendu bylo pěkně horko. Děkujeme a přejeme klidný zbytek víkendu a neděle.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl.

Get Far a jejich hit The Radio. Tady vaše Radio Crocodile. Hezký nedělní večer, chvíli po půl deváté. Možná se dnes v tom horkém víkendu někde ještě pořád osvěžujete ledovým pivečkem. Dívám se z okna krokodýla, že naproti ospuce to osvěžování stojí za to, jinak to ani nejde, ale my vám za chvíli prozradíme, kde vás budeme osvěžovat jako krokodýl příští týden. Bye.

0: to určitě nebude trvat forever, tak si ho užívejte, ale právě teď to stojí za to a tak vás osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Osvěžujeme vás velmi rádi, Krokohlídka vás osvěžuje tam, kde se dá. Máme pro vás nově každý den 103 limonád Zon Malina a nově se můžete taky vyfotit s naším maskotem. Vozíme sebou krokodýla a je skutečně veselo. No poslouchejte sami.
2: Krokodýl na Moraváku a taky u Janáčka dělá radost, osvěžuje.
3: Dobrý den, my jdeme kolem a jsme moc rádi, že jste nás osvěžili, díky.
4: Dobrý den, krokodýl mě taky osvěžil na Moraváku.
5: Tady Alex, osvěžili mě tady krokohlídka a je to fakt super.
6: Tady Pesán, jsme osvěžení a je to fakt super, teďka jsem si ho aj pohladil krokohlída.
7: Tak já jsem Wendy a teďka nás osvěžili a je to úplně bomba.
0: Tak to byl Moravák, kde jsme vás osvěžovali, ale pozor, zítra v pondělí odpoledne se na vás naše krokodýlí hlídka i s krokodýlem, nově s naším maskotem, těší a teď to zazní na Jakubáku.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ano, byl to opravdu 33. velmi horký víkend letošního roku. A tak vám pěkný poslední večer právě tohoto týdne v neděli přeje Krokodýl, kdy doplouváme k 21. hodině. Ale my už jsme nachystali zase hudební nabídku hned po 9. večerní. Je to namícháno, pojďme na to. Jestli jdete spát, myslím si, že ještě ne. Je to škoda v takový letní večer, pokud jste někde v práci, tak vás taky zdravíme. Ale teď už budeme hrát. Tak takhle to bude.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Budeme doslova kouzlit Houdini a Dua Lipa. And Harry Love, Phil Collins. A vykopeme i hudební drahu Kami Zmira. Jsme totiž Krokodýl, máme největší hudební výběr a vy se můžete těšit na hit za hitem, je 9.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Zítra se možná můžeme těšit na vodu a na déšť. No uvidíme. Ráno a večer zataženo, odpoledne bouřky, teplota by měla klesnout na 27 stupňů Celsia. Se moc hezky, užívejte prázdniny stále a taky léto 2026 s Krokodýlem. Jsme někde v polovině srpna a už zítra vás taky samozřejmě Krokodýl bude osvěžovat.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Hezký večer a krásnou noc přeje Zbyněk Loucký. Mějte se moc hezky, naslyšenou, ahoj!

Okami. Rozjíždíme nedělní krokodýlí pelíšek. Dnes máme 16. srpna a vy jste si užili báječný příjemný den a užijete si i 16. srpnovou noc. No a na krokodýl máme pro vás hit za hitem. Tak krásný poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

Dneska Jáchym slaví svůj svátek. Pánové, Jáchymové, jen to nejlepší od nás Krokodýla, pro vás rozhodně další hit, tak si ho vychutejte. Krásný poslech.

Krásný poslech a hezkou noc. Na Krokodýlu jsou připravené další skvělé hity a teď budeme zdravit vás, co nás sladíte ve Vyškově a okolí na 102,6 FM. Tak pěkný poslech a hezkou noc.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Hezkou noc, jste s krokodýlem. Jarek vám přeje krásný poslech. Možná si dáváte něco dobrého, možná i rum. Jinak dnes v Americe mají Národní den rumu. My ne, ale přesto si rum doby nějaký můžeme dát. Tak ať vám chutná, ať vám u toho chutnají i další hity tady na Krokodýlu.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

O svatém rochu brambor jen trochu. Praví pranostika dnešního dne. Prší-li týden po svatém rochu bramboru každý den trochu. Tak doufejme, že úroda bude příjemná brambor, ať už na vaší zahrádce nebo na Vysočině, na polích. Zemědělce zdravíme, všechny pěstitele brambor a posíláme další tu nás na krokodýlo.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě.

Blíží se nám půlnoc, stále jste v nedělním krokodýlím pilíšku, připravené jsou pro vás skvělé hity, já věřím, že se, jak se patří, vychutnáte. Jinak v roce 1921 právě dnes podkarpatský zbojník Nikola Šuhaj a jeho bratr Jura byli zavražděni svými bývalými kumpány. No a začala se psát historie a možná jste navštívili představení Nikola Šuhaj, určitě znáte a vychutnali jste si, pokud jste vyrazili třeba i tady do divadla Husa na provázku, kde to dlouhá léta tento ansábl nabízel, tak my teď budeme vzpomínat a užívat si hity Krokodýla. My friend!

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love it.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

defunto. Už můžeme hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí a právě i na to koukneme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Ano, zájemci mohou už hlasovat v anketě strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků. Představí průřez historií ankety a doufám, že vy zahlasujete a podpoříte ten, který se vám líbí nejvíc nebo který vám něčím bližší. Mrkněte na to, zahlasujte a užijte si také na Krokodýlu. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Asi 57% rodičů míní, že za školní pomůcky zaplatí víc než loni. A právě na tento průzkum se podíváme my tady u nás na Krokodýlu. Zhruba 57 z vás rodičů počítá s tím, že opravdu pomůcky do školy pro děti budou stát víc a zaplatíte víc než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla třeba pětina. Letos jejich podíl klesl na 15%. Vyplývá to z průzkumu. Toliko tedy školní pomůcky. Teď jdeme do světa dalších hitů. Užijte si je tady na Krokodýlu.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl, hit za hitem.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.